že padají provazy, padají provazy vody a i do mě narazí. Že padají kapky z nebe, padají na náš svět.

proč pomoc nepřichází. Odplouvají sny i přání a nikdo je nechytí. Ptáš se mě, moje milá,

a ani ty, člověče. Všechna voda časem, časem odteče. Padají tvoje slzy, padají do řeky. Neplač už, lásko moje, nic netrvá na věky.

0: a ani ty, člověče. Všechna voda časem, časem odteče. Padají tvoje slzy, padají do řeky. Neplač už, lásko moje, nic netrvá na věky.
1: Páči sa nahodina? Prosto pro žitia. Vlem FM.

Sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi faul?

jak hrdina, a trochu jak dezerter. Zbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne jsi hrdina a ne dezertér.